jedna, šest, tři, sedm, dva, šest, tři, sedm, dva, šest, jedna, pět, nul, osm, sedm, šest, osm, nul,